tam meka, jako dovezu si auto z Německa, že? Dovezu si ho od tureckého prodejce, který to tam má. A ono je to, jelo to přes Polsko, kde se to slepilo ze dvou kusů. To známe ty příběhy. Že? Takže

0: něco kolem 1,5 čtverečního metru. Proto vidíme skutečně, že ty podmínky byly velice stísněné a ten každodenní život byl velice těžký.
1: Protože my jsme se

Když se člověk někdy ocitne sám v tomhle našem útulném televizním studiu a když má navíc trochu času, tak na něj začnou z těch reflektorů padat vzpomínky.

0: on, to je Michael Brecker.
1: Michael Brecker.
0: Ten mě vzal samozřejmě, to jsem byl úplně tenkrát na škole, když mi to, myslím, že Franta Kučera mi to tenkrát pustil. A
1: to ještě pamatuju, když byl tady s Polem Simonem na letu.

0: Valčík. Josef Valčík ze SVA, také Alfred Bartoš, Jiří Potůček, Václav Morávek ze skupiny Tří králů.
1: Smutným faktem je, že jsou tam takté

0: vidět, když se dál jazz tím pádem, ne?
1: No.
0: Tenkrát? Nebo to bylo trošku...
1: V tomto čru, to slováčka, že jo, tam...
0: No, my jsme hráli.

si to umím představit a i mě jako otevřelo tohle zorný pole, to, když jsem začala působit jako předsedkyně správní rady dětí.

je mimořádný, protože obvykle kamery nevyhledává, respektive je nemá rád. Já se mu úplně nedivím, protože jeho zkušenosti s kamerami, ať už jsou to soukromé,